0: Jena Buszewczyk.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Rečnice staršických rádov na Srpskom gymnáziu ve Budešine sú sa čera se zastupérami krajného zarada za šulu a kubvanie na rozmu zetkali. Kajše zdžili rečnik staršických rádov Tomáš Wenzel chce sa navoda kubvanišča vo vútvorenie mestna za šulskú asistencu pracovať, zo bych ju sa vúčorio bole podpírali. Nedostatk srpsce rečacích vúčorio pak nehodí sa vúrunač, dok je švobsti v tým nastupaniu generálny nedostatk a srpsce vúčorio napríklad ze všelakých príčin na druhých šulách dževaja, na čo je šlázub žanuliu nima. Posadk rozmuje bier, so na srpskom gymnáziu pobrachovať sich mačeno rečných srpských vúčorio dla vod nuo šulsko leta viac po koncepče 2+, nevúvúčuja. Na ležovnosti Bohovansko-šulsko centruma ve Vojerecach tvária nový ladanský labor, kýž dživa tež z kumšný inteligencu. To je čili budeský krajná radný zárad na naprašovanie. Za 3,5 milionu euro nastáva moderný dom za vúkubanie ladariu. Všetké modelové bydlenia so se senzorami vôrduja zomolí strôtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodovač. Nimo toho zmia tam nové jizdmy stoje z kumšný inteligencu, kýž maja ladanskému personáli dživo voložič. Konc přichodného leta chce ja moderný ladanský labor vodovrič, kýž kraj Sakska a budeský okres financujete. Penzie za zvierata ve budeským okresu sú ze spočatkom prozninu nimale dospône vúčežené.

0: Brettschneiderec, socetor potek im bešte Sara a Josefina, a jeli mač, netko zajem se titul nudom hišče raz na poskač na Spotify jun namakače. Časač menšinu po šestčih s tem je, a netko je mati G-Spok zaso přimni, čera šakobie vuradžovanje staršieskih rádu Serbska gymnázia Budežin z Lázub s krajnym záriadom za šulu a kubvanje. Votom sme ešte nekotre dodatne informácie dostali, Mateo.
1: A kajž informuje navoda staršieskich rádu Tomáš Wenzel, môžeš Lázub pobrachovať sa vúčbne hodžine v předmetách kajž matematika, jenžiština, informatika. Do dalokie miere kompenzovač možno bu to přes přidatne kapacite, přes přidatne votvovaných vúčorov a zasadženie referendáru. Podľa vúčorov serbšiny vostane situácia Češka, nedostatk serbskorečných vúčorov v obstej šúžom a nehoďi so tú kvíľu krotkodomne odstronič. Lázub je na to pokazal, zo mnoze serbs vúčovace na druhých šúlach skutkuje a zo hoďi so to jenž ve obmezovanej mire tež vobliovač. Šulský návoda René Viacok chce podľa Lázub prostvu vo zaradvanie mest na šulská asistenta stajč. Staršíska rada chce túto prostvu tiež podpierač a přesto môli sa vúčovať v šulským šindemňu z najmenša jasno voložič.
0: A ja sa tu tým smysle tiež vo dôdobných rozrysania chyčovo?
1: Najvšetce v občelení biechu se přezjedni zohodí sa problém pobrachovacích vúčorov serbšine jenož zromanne rozrysač. Při tým dobia šule Lázub, serbsk institúcia a tež Sakske státne knežostvo Roma Čeđivač. Lázub je již raz svoju zvolnivosť, ke sobudživo vúrazne vúprajú. Kajž Tomáš Wenzel dále zdeli, by rozmočera jara viedcuna, konstruktívna, rúna časne je sa tiež pokazalo, zo sú mnohé druhé šule v Vúkoda Sakske s hiščem hečimi problémami konfrontované. Najebač šitke vúžadania sú serbske šule tú kvíľu hišče lepe nastajená hač mnohé nemské šule.
0: Včera by potekým vúradžovanie staršieských rádov serbského gymnázia Budešin z Lázub s krajným záhradom za šulu a kubvanie Matičisvok. Mieš za nás ešte ďalšie informácie.

0: Nappus hat mich hier.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdje. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranje. Rečnice staršiskih radu na serbskim gymnáziu v Budešinje susačara se zastupirjemi krajnaho zarjada za šulu a kubvanje na rozmu zetkali. Kajže zdjeli rečnik staršiskih radu Tomáš Wenzel, chce so navoda kubvanišča vo vutvorenje mestna za šulsku asistencu pracovač, zo bychu so vúčarjo bole podpirovali. Nedostatk serbsci rečacich vúčarjo pak neoči so vúrunač, dokiž vopsti v tym nastupanju generálny nedostatk a serbsci vúčarjo napríklad ze šelakých příčin na druhých šulách dživaja, na čož lásup žádný ľu nima. Pozadk rozmluvy bie, zo na serbském gymnáziu pobrachovacích mačonorečných serbských vúčarodla od noho šulska leta viac po koncepte 2+, nevúčuja. Na ležonosti Bohovansko-šulského centruma ve Vojerecach tvária nový ladanský labor, kýž dživa tež skumšný inteligencu. To zdieli budeský krajnoradný zárad na naprašvanie. Za 3,5 miliónov euro nastáva moderný dom za ukupovanie ladarjov, všetké modelové bydlenia sa se senzorami vôtuja, zo môli strôtu pacientu kontrolovač a automatisce medikamente dodavač. Nimo to zmia tam nové jezdne stoje skumšný inteligencu, kýž maja ladanskému personáli Dživovolažič. Kunc přichodná leta chceďa moderné ladanský labor votevrič, kýž kraj Sakska a budeský okres financujete. Penzie za zvierata v budeským okresu sú ze spočatkom prozninu nimale dospoľne vúčežené. Jakub Vočo má ďalšie informácie.
3: Boranecach sú přes cíve prozninský čas vukniovaní. Nikotrým dobiachu samo odprajíč tak tamniša zvierečná penzia. Maja tam 8 miestnú za psy a 10 za kočky. Tyž penzia za zvierata pančicach kukove je nimale dospoľne vúčežená. Tam staraja so vo sebe vo ptáčky, kajž kakadúvy a ďalšie papagaje, nimo to tyž vo kočky. Maja tyž sami citydžené liečnú přestavku penzii. Močinkec skoča penzia v rachľuje pola kuluva má svoje 12

0: Jesimus Lumnozes was, aber niemals der Schütze, so sieht Jens Arano hinscher, Rutze Mülli, Snano Savot Prüskali, Sisube Wuche Gili, also auch schiet Kotor Trebatsche wie so, wo du, also tuta Sestchine Beji, durch Honasch Wotorisch, da je taksamos Rosem, liebe, gals so so Wotwege, durch Jeso Jeremy, aber so biwa. So pak je Reginje, potekim Tschistchenje wode, schon Ruhe hat Schiednoche, da nehnetom Wotschi widne. Benno Schota je Jens Arano, taiki Wotor Čistčani, a da si pokazač, kak so tole čini. Ale beno, vo metodach redženja, šako so telko ne diskutuje, kaž vo pvači z nje.
1: Haj, a to je tež zamovitem vedome. Voni, potekim čiki štam dževaja, nimeja scela žaden vliv na pvačizne za jednotlive domjacnošče. Zasadne je tak, zo su gmene zamovite za vod vodu. Rune tak, kaž napšikvat za pitnu vodu. Vele gmenu Horné Úžice nemôže to sám zmištrovať a sú za to zamerové zjazky založili. Tutem páde je to zamerové zjazk za vodu a odvodu Úžica. V obstarane nadavka převza za tuto zjazk Ivak Kamenc. Ľudžo, kýž po takým sovo rečine vode staraja, sú pšistajení pola Ivak. Ukubované fachové personál, kýž so vúznaje. Zamerové zjazk za vodu a odvodu da po takým nadavk za vode Ivak Kamenc. Kalkulácia poplatkov so činí s pomocou zamerového zjazka a so potom v gmenských rádach obsankne. Dživačere na miestne, kaž ženca ve vúdvoriu, nemajú ničo s tým činiť. Štopak šitko k dživu súša a so dobia tež husto noce von, o tom ženca rečíme.
0: To sme čipni. Benno Schota je ženca ráno popoču ve vodočišťani a si pokazať, što maja tam zádživo. My so bydl na osom s ním live zjazame. Krotko doci bydlky následem je 6 hodin 34. Cápsky rozvoz s Matejom a Katku ženca ráno live usová. Prajmoj dobranie.

0: Rečne Kučik, srpskim rozhlasom.
1: Dženca s doktor Anju Bohančuje.
2: Nichtu nikomu nesvuša. Tole nech je moja vodmova na šeleke tvrdenja nastupajo specifiske kuncoki za svojbne meno žonu. Tyž menuje so holca abo nevúdata žona Hanka Šočic, ryka to, zo ona pokadža ze svojbe Šočic. Jeje nán menuje so Jan Šota, jeje máčpak Mária Šočina. Ve vestrých kontekstach užívame menovú formu Šočic tež v zvisku z muskej osobu, a to pola hulcu, potom pak z tej svojbne meno na prýny miestnie. Napríklad, dženca je Šočic beno pola nás na vopeče byl. Tež Mária Šočina, abo Jadviga Kraucová, svojimaj manželskýmaj nesvúšatej. Menová forma zúraznia jenož, zo je Mária manželská vestrho Šote a Jadviga manželská vestrho Krauca. Ale samo tu v obkečbujeme zajšvých letách zmenu. Tež nevúdate žone môža svoj kuncoku ec, respektívne ic, odpovožiť a miesto toho kuncoku údate je žone přiúzač. Dalšie koncelácie bych môla naličiť. Po takým, menové formy kajš Šočic, Šočina, Kraucec abo Kraucová zúraznia dženca zvestosťu jenož, zo je nošarka mena žona. Tole je po mojim meneniu nešto junkrotne. Ja v osobince svoje srbske svojbne meno samozrozumlivie nošu a nebych je dobrovoľne odpovožíva.
3: To by je dženstnejší rečný kúčik s doktor Anju Bohončovi. Šočic, to však by je to meno, ktoré je ako příklad volila a beno Šota. Tun sa tiež poľa nás přizví a to za 6 menšinov z Vúdvoria. A tam je popuču v závodže, čiž sa voda čiští.

0: kratko poci bedelki na 8 je, a Bena netko zase svišime.
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Když se doma dušuješ, abo si ruce vomiješ, běží voda do małeje džirky a jižo si ju zabil. Voda pak běží přes rohe hačto přichodnije čistčernje. Beno šouta si runje jednu tajku vobleda. Ve vůdvorju a v okolných čistčernjach staraja se vo vodvodu od něče 8000 ľudí. Maša kmenče připravi týž ve Vásku abo Porchově. A tam nedživa se jenž ve vůlkých kulovatých basenkách. Nie, tyž mojí labore tam maja. Beno, pojedaj.
2: A tu nemen se nutska ve tom dalším dome, když tu je na areálu ve vůdvorju. Tu nutska, hej to nie, to se snad jenž 10-12 metrů, že se já netko dále běžal. A tam nutska maja všelaké připravy z činené, když jsou trebné zóny tuto vodu kontrolují. Přímný je Josef Mateš, který je predorun, a to se musí obkečovat vůnka vodu z tuto vůlkého biologického reaktora, když se pravdě z tuto vůlkého kulovatého basenga zauze zduje žerdžu, předku je nopášku, jo, von, až přines tu do labora. Što netko dženca naplane ste? Kak to potom odbeži, taký test? Abo što se nekaj ako prine napríklad stane?
3: Mamo šedne naše kontrole, kýž so robia tu zač od vode, tu mu mirimo jemo te mostno, kýž so pada, našu pH hodnotu.
2: To môžeme mať láči o tom nusto, lež pada. No je majen, uprodži si špecač, kajž budem doma nakýda vodu do januári, litrovský, no tam môžem vodu, litro vode nučinč, a tá bieše prede nímale kompletné šira. Nieke, dokýž to tá kvíľu stojí, nekotá menšine, ja sa to odsadžu a netke sme nekak bola 200 posta mililitrov pokaza. Tam je deleka šo, tuto, ja pravim raz dôšta mačizna hoka, ja som to nímale, ja nám preč, bývá alebo svetová převidná voda, ale tak celý luch sa žota jenož te mazane, celé dýleka kaž prajene.
3: Celé praje, tu mu vidíme, ka dere, alebo keko vôta mu tu mamo po nás v reaktoru. Druhá proba, što si tete, odo što sme pokazali, 100 ml tuto množstva zamo, to še z jen filtrat še beží, a to še šušte vostane, mu pondlo kachlo zamo, a tam mu mirimo po en štojo popravom, alebo ka suche tun zbytk tu vostane. To sú naše probu, kýž mu šedne činimo a pomšinžemo tým tamom probám, kýž sú jemo zateďen.
2: To je taká ďalšia mašina. Na tamnom boku je vidieť, to je potiž oprav, že elektrisk sa tu šo nastane jenož taký malký fašk, tam byš oprav, že jenož takú malkú ruku nutstekneč, a to je s veľkým displejom.
3: Celé praje. To sú tak mienované kivete a tam mu šelke vece mirimo amonium, nitrát, nitrit. Abo ty chemické potreba kyslíka, čo mu tu trebamo.
2: To je to, čo sa vidí, Jule. No, to sú také na nejakých 10 cm vysoké. A to potom nuc šinže, a když môžeme teraz zapiknúť, a tak nešto bíži, že som predaznal moštinali, když nejaké nuc tyknete zajímavé, menec je, tu do malku ruku tykneš tam, na levom boku nuc, netko sa to započe verčeť, celé melčo sa to verčí, to tá ruka stajne centimetr dále, hotová. A netko šinže je hodnota. 10-11 miligramov na litr. A CSB to reka, to je po takým, když je to pravý všetko, že chemická potreba kyslíka. U máče hodnoče, kde z doba sa dodžaržeč, jo, stojíme 100 a 2000, to hodnota sa netko dodžarží. Ale, kaž prane, to je taký nešto, štož dobiť, čo ty šidne činč, alebo?
3: Jemu obteďen sú našu probu, kýž mu tu činimo.
2: Okay, jemu obteďen, a to sú netko, kaž prane, příkladné probu boli ze zajšich mesiacov. To sú, kaž prane, jenož nekotr kroky, to sme netko upravo, že spiešne přebeželi, što sa robí tu v labore činič. Pravidelne oni majú tu probu šedné tajke veci, ale potom tiež šinže tiež dys a dys hamt, ktorýž zahrad pod takým, ktorýž to šo kontroluje, hače tiež upravo, že tak kaž dobí byť. Ale, kaž prane, to nie je dávno šitko od tutoho dživa, ktorýž maja tu ve údvoru a tiež do kovokovo činenú, potom pak požišoviace.
0: Čistota vody, tam má sa pravidelne kontrolovať, jenož tak môža kvalitu dodržiť, kýž je predpísaná. Tiež ve vúdvorskej čišťani maja taký labor, kýž môže hodnoty přeprovovať, Beno Šouta tam moru nie je.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Krótko dobil na dziewięcie, 8 godzin, 14.
1: Serbski rozwóz popuczu live na Strzelaku.
0: Lecze 2023 je zamieru zwiazk za wodwodu przy klosztorskie wodze, so przydrużiu nowemu zamieruemu zwiazki woda a wodwoda w Łužica. Niedoszemu zwiazki przysłuszeszy 10 przyprawu za redzenie animale 100,5 kilometru rowu. Wele studie wody za redzenie przyjdzie też do wódworia. Tam, gdzie się dżęca rano nasz reporter Beno Szołta. Nietko stej przy tebi jeden z specjalistów listu, Beno, kiedyś to by też przy havariach pomacz.
2: A tu też co znaje. To jest ale zdelenki się to dozno sobudziła, a tu też może opowiedzieć też z okrom laracza prać, o dzieńca zmiemo wiele dziwa, dzieńca nie zmiemo wiele dziwa. Kiedyś na przykład nitko, słończko świeci, mądre niebio, to jest mirne za was, a gdyż pa zliwki szynu, to znowu wiesz, zrobić. Kiedyś zrobić, przygotowani być, zo pontola, haj, robić inni dziwać.
3: Haj, to jest tak. Naše dživo je odvisno od vedra. De vedro je, čim, also, tako je pijemne vedro, kaj nekaj, to je zupo, to so je rađini. Što ješ nam ne posvetajo, vele zljivkov, ali zimne vedro, de, naše bakterije, to so zvirečka, te treba je pomene dobro vomenjena, a te on jednož maja, da še rane vedro.
2: No, a když po zljivki so, što to pon za vas rika, klumpu šela dač, ali je jopan vele los ve udvoru, ali dobiče oskira vonječ, tam dotih so, da so klumpa,
3: Nej, det er rådselende. Det er vel et slik, og synes jo, at det er til året. Men så det er ved kanalen, der hiver, der er på en pisk, og gammel er synes du, og samme, det er vatte og tikker, der små chasser med lige. Og det er sådan, at det er også, at det er på en pohibu, ja, men så måske det er der klip, synes jeg, på en malade, så det er ikke. Det er på naše priprav, så fysivere, bare har hatt, og det er næste med, og det er jo ikke det. Det er en af vits. A te tamo jo, čím jac vode šinže, čím kmenče, kdyby to beže. Čo no, rábe, kdyby je ladač, to se beže, možná hoda důjš, a se připrav. No.
2: A ta rábe sú jo rúne, ja vidím, tam je napravo záde, vôkod 3 metre preč od mé sú také rábe, kotež nešto rúbe, on sa ja, už som pravil také vate od cichy po takým drevo vo nankače. Štášte hovak také šo ve tých kšítkach, ve tých rábach ležalo, što ešte som von ze svode čaneli. Ja nekde nechám musíč na perščene, alebo také nešto, ale šta je nanka po vás tak?
3: Nej, poprvom jo, še mačizne pšindu, ki so rarube, te drevo, kaj špajne, to je v kanalu, te sa hađo jo nedostane, to ostane vejne klumpi visajo. Ale jo, pozno smo šojke vitske nankali, nekotru ljudje pa njih ključe potaja, te pa je žal čong zanimaš, te v rabje so v tej mačiznah, pa te ne vidiš jace. Štajsno smo te nankali, ali poličo pa, to so te bodi kumčne zubu, ta šodave,
2: to je ja jedeš nič to potá, povíš, že snáno, kde môže to boť. To je prašené, že mám najviace starostu činí, hľadajú na odpadky a u odvodu.
3: No, v odvodu popravím všetké mače z ničo potáš nima, až sú to tevožné labky, alebo to vato štábiky za huši. To nám jarovole češie činí, dokáž to zateká naše klumpu. Naše klumpu môže ja všetké vice rozčískať, to pa sopan tie druhé nepší poradí, dokáž to cajky a jara
2: robustne, no, to je také nešto, to je také lapky, to sa nesmieť a rostorať, no.
3: To sa nerostorať, to je pa tam ničo potáš, nimi ja poprávam si to v odpadky, to nimi ja ve odvode ničo potáš. Ale, kaž to prajene, jo, že ešte doma, že zvočujú to je preč.
2: A môže čo zvištiť, že je to sa núzdalo, že je to zabežalo?
3: No, jen zvišti, že je to ništo stalo, ale tak direktne, že jen prajene, nekde tam, alebo tam je to šišlo. Je má svoje, jen tuka na ništo, ale tak praje za jim prajniki tisi to bolo, to je jara češko. A to je pravni si jara strašne popravo, nešto prajč, dokaž jedne bi to pojem do boka zač.
2: No, to je vero, na kuži pat. A što ješte mi, stane je to pozadky zaslušać, što ješte mi potom tešiš ište djenca zeznač, bliša zeznač, je vlastne bita mašina, kiš tu pozadku beži, to je uvijek nakladne auto, to je odživo, ale musimo rune priladovali, a vište to pozadku slušali, kaž prane to, pon tež, tajke mašine su trebne, jeli su, tajke havarije, jeli su, zlivki, ale tež pši, drugih naležnostach, ale o tom kaž prane božišo viace.
0: Stajnje dyš so lije, potom vidža so budžovačerjo vodovie redžanje, zo drbja so přihotovač na nuzove zasadženje. So voda šudže tyš tak odveži každobi. Smyšak dženca rano již oslyšeli, što šitko v vopvočkach namakaja. Junu bena dženca ište slyšime, a to za nekak 23, 25 minčinu.
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Topniowe budyšinje duje dále cuni vecik, ale huladame sonco, modre nebio, jenož nekotre šlevatky. Dženca čaja nekotre mročle na nebio, mio pak sucho vostač a buče minjate raz jac sonca jac mročelo raz. Žive slibrote zaleze ve biu dnia na 23 stopňu.
1: Všetko klopve, všetko bieži, kež na štrčku, dobrú jezbu vám tež přijemoj.
2: Serbský rozvoz.
3: Když myslím na tebe, mi vebrí, že zara je.

Šuli za dolnosarsku reca kulturu ove mešče vedmeva se ve ferijach kompaktne kurs dolnosarske reca, a to južo veci ako čižašča let. Přiduce tyžen buža zase tak daleko. Lidstvo obžilníkov se poušujo dále, lidstvo kurzistu z tu a ukraja, ja nám vednica Uta Henčelova kvišči dala, ižo nento majú 100 a 20 přizjavenju, což je zase rekord. A vena jo teke južo přeražíva, až ten raz teke přidu ze švýcarskeje a pelskeje. Ca se uknú teke znáte oblica sarskeje, ten raz je to krajne rašt z okresa sprevenosa Martin Häusler. Veci novosťu okovo kompaktnego kursa z Gönjöšopen Penježele v našom programie v rozgronie ze siednicu Utu Henčeloviju, ale ešte neco sme vám kšili groniš, ne veci kursistu kompaktnego kursa ga přižo južo konc tyženia do mesta. Za nich sú přigotovali redne program tak zvenka v ucbe, a gaž budu duce v mieste, pen ga kšieteke příšto kontakta se Serbami a snaž teke serskej pejedáš. Snaž, cože teke vys uznáš, až myžeša serský. Ve serskej kulturnej informácii lotka majú pins ze serskeju lípu, také ga majú přítyku vajnsku glicku, kaž také mášo, kúžde výži až ča Serbe. Jo a žiel programa, ktorýž sú za kurzistu přigotovali, ga jo teke přístup stupne za kuždego abo kuždu ako gronjone penježel zmiome pen ešti vece informáciu okovo kompaktnego kurza za vás.